Božá, chodívam za če odpeniat gumbe, spiel ti von na smechy z ústnic, i z ramen potegnil svíľa.